0: domácia víža.
1: Slovenský spored u RF.
2: Kersi, ker nekaj manjka, če te ni.